0: Vítam vás do nového dňa. Hučba, když sa vám ľúbi. S námi fit do nového dňa. Dobré ranie, ulica.
1: A nedom bude Matej Pšimný, zoby nám takrec poješče prezentoval.

Dženca je druja, prozninska, vutora. Heute mojen, napčikva tešras do kino heč. Dženca šake teš sa so lečne kino. Na budeskim rođe večer džesačih, abo jenže do toho pravo budesko kina džištak. Teš přijomne kvodno je. Ach jen mu telko vele činič, dež majen spobodne, dojemnemu přecnešto nuc, pane. Bez přizivenja svu prozninske poskytki v Kamenskim muzeju Zapadnej Łužice možne a tutun štvortk po takim zajucišim chcedža se tam vumjostvo vodkryč vod dvemaj do štyrjoch popodnju. Dživajte pak přivšim na to nimo prozninskih poskytkov ma muzej Zapadnej Łužice nitko falujaceho personala dla jenic vod štvortka do nedźele wotorjene, ale te prozninske poskytki de přeco su tež dyše muzej začinjeny napríklad na wutorach. Dženca poponu 2 maj so v Wojerowskim Łužickim centru tak menowana bajkowa rally wotory a předstají. A myslíče na to, jeli zošče nekajku knihu za dôl treba, če Smolerec knihanja je netko v juliu, augustče, hinak vočine nahač hevak, menujce od pondžele do pjatka, od džesačich dojeni, a potom od dvimaj do pečich, a potom od 20. julija vostanje knihanja 4 dne cele zaurena. A pola dajme raz lečne poskytk ma riečna koordinátorka v Wojerecach Maria Šočec Dženca za vás. A to pod hesvom přijetujeme smusi ze zelu a voptame tutun tež nedom na miestne. Dženca popodňu, pak vo dvimaj, pak vo čtyrjoch.

0: Народне меншине. Сче тој што веќе ги,
1: Stolz je za Honos herbo Budeschin je za zapadne Frieso v Nižozemske miesto Lewarden. Tam je Benno Bilk nedavno pobyl zomu nam netko vo tamniše menšine zapadne Frieso rozpravet.
2: Lewarden leži od nas vidžane kytro na tamnem koncu Nižozemske. V tutej končine sa vi za vonje Nižozemce reči, ale tež Friesisce. Sreč miesta sú vune Viki. Tola Friesisčinu niče žano nezaslyšu. Tež šir tafličky, što voni poskečia, keľko tomate pača a kak kvitky rikaja, šo jenož Nižozemce. Rune sa ešte při sebi takle myslu, kajš na Vikach ve Kulove abo Budešine. Da vuladam před amplu naraz auto. Vod prytka hač dozade ve bivom mudrých smuach. Što vás je jo vulku Friesisku koroj na auto na Bobi? Vjacerých sa potom prašam, što dre Friesojo sami vod mysla, a što a hakli nižo zemčenio. Slyšu pak přeco jenaš nimale samsn vodmou. Nie, to je okej. So vo Friesisku rič procovač nie je lohko. Sprenja bydla voni ve cioch krajach. V Danskej, Nemskej a v Nižozemskej šudže maja tež svoj dialekt, a k tomu přindu ešte dialekte vonka na kupach. Tožno je serbsčina v Rónom hinaše hač ve Žilove, hinaše hač ve Votrove, friziske rozdžele sú ešte veľa väčšie. A tola dživaja Friesojo v Nižozemskej netko na zromanem digitálnym rečnym túlu. Hendrik Sienz wat Fryske Akademie.
3: De Fryske Skriotaal is een standardtaal.
2: Spisona Friesischina. Von Prei, schak ma weste Standard. Tak so jo niemale Schietze zrozumia. Při Rytschane Friesischine schak je to Češo. A podobne komplikowane je to tež se s Rytsch spoznavanskimi programami. Jednore Prejene, komputer dobi najprda šelke dialekte nauknič, a je rozeznavač. Hakle potom môže von je do Nemčine abo Jendžeščine převožič. A tola so voni ses veľa energiu pracuja, so by ich rič všude prezent nabyla. Na Instagrame ako napšikvat je retomas krutkých filmčku. Mladí ľudžo povedaja modem ľudžom vo svojim žile. Každúta 20-letná korobná sotra. Šo mladina sama koncipuje a narava. Vona vec, so mladí zjavne Friesisce riča a svoju rič tež zjavne sviša. A tež vidža. Vesne tafle napšikvat sú ve friesiskych provincach Nižozemskeje, kaž pola nás, dávno dvúrečne. Po najnovším pak maja netko tam samo zákon, ktorý štež šie druhé zjavné tafle při pučach dvúrečne předpisa.
4: Ja, von dit hier auch krajem verkeersborden in dva taun.
2: Praj Pieter de Zilstra od friesiskeho zariada ve Lewardenie. Jenož niešto nie sa Friesam dotal poradživo. Minúce zviestič, keľko da ich zcva je. V Danskej, Nemskej a Nižozemskej hromadže kapoja ličby v okolo 500 do 600 tisac. Najviace Friesov dre bydli ve Nižozemskej, v okolo 400 tisac. A tuta ličba zdáva sa iža nešta liet konstantna byč. Načož môli sa netko z nimi jen připič. K zrovasči, kaž to pola Nasrika, a pola západných Friesov ve Nižozemskej?
4: Sunheit.
1: No da, Sunheit. Benno Bilk je nám vo západných Friesach rozpravial a ďalšie přinožky vo národných menšinách a menšinových témach namakáče na našej strane internete v našej app MDR Serbia kajš tiež v ARD Sounds.
0: Národné menšiny. Vše to, čo viete.
1: Všetko, čo viete. Všetko, čo viete.

Dobrý ráno přejeme. Hej, znajete to tež, startujete do dola a za nekak po hodin nepřinži vám do mysli. A, jsem ja nekaj opravdu šo hasva, jsem ja durie zamknula, mám ja šo sobu. Also to sú také typické mysle, když jenomu vevuje v okolo koža. Štopak je so ľuďom kuriózneho v dolu stavu. V tom svišiče jo, za nekak po hodin my sme také inéše stavizničky romadžili. Apropos, dus četala dolu, potom postčelče nám to la prošujene foto. Vytla vieš, my sme tiež kusk čipni.

0: Hei tuk vil udres, rosmo me husto, koa woko wo do la pleto, adisch ce stesch jenisch, stschipnote vidget, stokal se susot, takle vulici. Snano potom te sto jenu abu damnu anekdotu svišic. Niko ci šak te švotki unu apraja, oh, dool woste me, der woste nu zülle dumma, šako je tam te šrenje. Hei ale tesch, z do la dumma, můžeš stavit znički povedat. Dajka jinaše je ľudí a mači ho slyšela, jako je se vás zatím prašala.
1: Můžeme dlouho činili ve záši záhodce a jsme tam náš klučík zubili. Večer, předat jsme pon celý domů, ječa to by jara pože večer, 20 hodin. A pon jsme mu pytali ve každém zaku, ve každém kučíku, po zimi vazili. A nesmo tom klučík, nakaj jsme ponio můj muž so synu, a bo celé čilich, a si musí, da budeme jim den zajou spáč, dám to tak jo.
2: Šako bez autového kluča vostaneš jednoho ve duoluji záhod s sejdžo. Ale kajš husto tak je, když se odpínaš, dači rozum tola dobru mysličku pošele, a tak by naposled ktež v tým páče. Spode kobuka v garderobe je kluč drimo.
1: A tak jsme byli še jara veselo. Zajo se tu klučík zase namakal, dokáž já nesem vidžela, hač já tu druhý klučík doma nidže mám. Za boh mu pon tam z ty závodky nidže zaspěči šli.
2: Nic autom, ale s čaom je so mode nán se synom na letanišče do Berlína podal. So by tam se svůj bu do Egyptuské léčal. Tak by plán.
3: A potom je nám nadpadlo, so náš pas jenož jedno leto odtvačí. A potom jsme dobili na samsném dňu s autom od Berlína zase do Budešina ječ. Jole jen vůpokaz obstarač, jen fotočinč, jen vůpokaz dostarač a zase ročo ječ šo na jenom dňu.
2: Tole je so ima ze šlachčivo. Nitko však šeš litváči, šo je náč vůpokaz abo pučovanský vůpokaz. Džeči kůždy je starobe jun trebaja. Za jezby v Európskej unii dosá vůpokaz, zvonka EU je trebne pučovanský vůpokaz. Nekak 2-4 týdženje traje. A potom může so dôl započeč. A dokaj, nitko lica.
3: Licak daloko, licak napináce.
4: Když jsme v Torunie, jsme si Torun obhledali, můžu jara doporučit a potom ještě kašubské švíce.
1: Pokoroška doma, nejvíčo.
5: No, my pojďme na zemi do dola a to na Bodanský jezero, dokud oni prajeli na zemi, že při Bodanským jezeru došť rejné čopo bude.
2: Čopote a svunčka šako so šíce v dolu nadžijamy a přijušem so trudelije. Kaj z kanu a když su to potom posta litru a ležiš v kempingu v vožu blízko riky, kotra so přeco bole z vodu pelni, potom může či jinak byč.
6: Slyšachmy také klok, klok, klok a my nevědžachmy, što to je. A potom božišo nam svitaše, so bych u tote vulge kamenje, kotrež v rice ležachu, so kuleli přes tutu vodu v noce. A ja ne budu dženi zabič, kak je to klinčavo tute klok, klok, klok.
2: Či jedni dopomnja so tuž na zvuki, druze na vosibitu vojn, abo svod jedže v duolu. Fakt je, dopomnenki moža duolu efekt podlešič, ale tež vo duolu pojedač. Poma vočerstvenje podlešič.
0: A ja se skoro myslel, že kojže na nekak vášne nešto kuriozno duolu hižo doživio. Ľudia mačijo a jeso vo kuriozitach v duolu naprašovala a mače tež v neušidne dopomnenki abo riane anekdote na svoj duol. Da napisajte nam a najlepe přidače tež nedom hiščene foto s informacijami, že je tun duol byl a štuje a štoje na obrazu vidieť, to by jara rejne bylo. Bezo môžete nám tež celé aktuálne fota z duola posvať, my je potom ve obrazovej galerii na našej internetnej strane a v našej app MDR Serbia vozevíme a totre je tež vôjke veselo, když jem pon vidí, aha, či sú tam byli, aha, a te sú tam byli a tak dále a tak dále. Potajkým. Prosu, připísajte nám džesče v duolu, kajž tež štú a što je na fotče vidieť. 6 Georgin 2 Stutz sehe.

0: Apropos Česka, my podach my se raz jako běchme děči se staršimaj vujom četu a kuzenkami k spjatému jezore Orlík ve Česky a jako tam tankvač dobjach my, je tun klučík, s kotrým štun tankvočiní špritku nadest ležo do tajkeje škauby so sunu a dyle panu, tak so nese jun mu za svučanč, Dobieči hotový skandál, ja viem opravím, a nama je sa opravde s sotruha bratrom, my sme miachme najprv raz opravde tiež strach, šta a nik, a ja nama kej raz na jenom stanu, a nišču česk, jeno zamkaria za auta. Nazbožo je vuj se svojim trabijom vupomau. Dobieči je na viec, šešodžin, šešoštoci, Dobranje pšije srpski rozvoz, tu z mjesta.
1: Kak husto sem ja zvrstil, to zličić nje možu.

Hej John til dig vedre og skære savulet. Skal som nej der kortser. Nu har jeg så svært med at blive spætsligt, psi vedre kæs Jensa. Jen må vi så des chatu avuja jeda avoku vopitach a hodine do a besa do ach abo se nešto romače zarač karte placač vyžno zmeče tu pravu ideju. Za prozninske džiči mam tu mulički pokiju bez přizivenja. Su te poskytki ve Kamenski muzeju zapadne vůžice možné a tutun štvortk po takým zajúcejším chce, že si tam vůmiustvo odkryč od dvěmaj do štyrioch. A dženca popodňu dvěmaj představí se o vojerecach v tamnějším vůžijském centru projekt Bajkova Rally. Što již treba na kožu patřenu knihu, Smolerec knihania má hinajše votorenské časy dešli hevák, obkeč bujče dole, menujce odpunžili do pjatka, od džesačich dojenni a potom od dvimaj do pečich a tvarskich dživodla, ostane knihania potom od 20. do 24. julia zaorena. Šulski muzeju stroži pola hučine so dženca z kamilku zabiraja a vobladač cedža se dječi zromadne triku v film z časa džedu a voku a jut a štvortk. Štvortk cedža se potom zromadne vulečeč do podadža so na pučovanje k olbje. To je potom dopodnja džesačiš.

0: náhodné menšiny. Čo to ižo viedení?
1: Stojše za Honjoserbu Budušin je za zapadnych Frizu nižozemské miesto Leeuwarden. Tam je Benno Bilk nedávno pobyl, so mu nam netko vo tamnejšej menšine zapadnych Frizu povedač.
2: Leeuwarden leží od nasvíčané kytru na tamnym koncu nižozemské. Ve tutej končine sa vie za vône nižozemské reči, ale tiež frizisce. Sreč miesta sú vône Viki. Tola frizistinu niče žano nezaslyšu. Tež šir tafličky, što voni poskeči a keľko tomate pača a kak kvitky rikaja, šo je nož nižozemsce. Rune se ešte při sebi takle myslu, kajš na vikach ve kulovi abo budešine. Da vuladam před amtom.

0: Hatsche hatschwe Žilove, hinasche hatschwe Botrove, friesiske Häusjele, zu ischte bele Wertsche. A tolla dživaja Friesojo ve Nižozemske netkona s romanem digitalnem rytschnem Tulu. Hendrik Sienz, wat Fryske Akademie.
1: De Fryske skrivtaal is een standaardtaal.
0: Spisona Friesischina, von prei, schak ma wieste standard, tak zo jo niemale schietze zrozumia. Při rytschane Friesischine, schak je to Češo. A podobne komplikowane je to tež se s rytsch spoznavanskimi programami. Jednore prajene, komputer dobi najprda šelke dialekte nauknič, a je rozeznavač. Hakle potom môže von je do Nemčine abo Jenžeščine převožič. A tola so voni ses vele energiju pracuja, zo by ich rytsch všude prezent nabyva. Na Instagrame ako napšikvat je retomas krutkých filmčku. Mladí ľudia povedajú mladým ľuďom vo svojom žile. Každú tá 23-letná korobná sotra. Šo mladina sama koncipuje a narava. Vona vec, zo mladí zjavne frizisce ryča a svoju ryč tež zjavne svyša. A tež vidia, vesne tafle napríklad sú ve frizických provincach Nižozemskeje, kaž pola nás dávno dvúrečné. Po najnovším pak maja netko tam samo zákon, ktorý štež šie druhé zjavné tafle při pučach dvúrečné předpisa.
2: Ja, von dit Iro kraj v verkeersborden in tva tal.
0: Praj Pieter de Zilstra od frizického zariada ve Ljuvárdne. Jenož niešto nie sa frizam dotal poradživo. Minúce zviestič, keľko da ich zcva je. V danskej, nemskej a nižozemskej romadže kapoja ličpe v okolo 500 do 600 tisac. Najviace frizov dre bydli ve nižozemskej, v okolo 400 tisac. A tuta ličpa zdava sa iža nešta liet konstantna byč. Načož moli se netko z nimi jen pšipič. K zrovasči, kaž to pola nasrika, a pola zapadnych frizov ve nižozemskej?
3: Sunheit.
4: Na, sunheit.
5: Narodne menšine.
4: Benno Bilk, je nam vo zapadnych Frizach rozprawiał. Sodom hodzin, je na bedze sacz.

0: nábožné slovo.
1: Ma Angelika, co žuva? Z miłočic.
2: Skončne sú prozdniny. Dzieci a starší viesela sa na čas dola. Niekoci volá čas odpočinka pri moriu, druze rade v horinách pučuja a zase druze chceža druhé kraje zeznač. Ale tiež naša krásna domizna môže za dušu jara vokše viaca byť. Vobladajme si naše horine, krásne zelené vúky a lese, zibolace ryčizne, čejace kvietky a smahovace so žitniša. Kde sa v lesu vúkočuješ, slyšíš šumiace štome a ptačky spievač. Pozastajn a svúcha jeneš, v prírode je fantastická ľuboš Boha zatvorená. Tohle je vážne, so Boha kvalíme, když my kročíme přes svět. Kajka je to dobrota, kotruž Bôh nám obrača. To dobili si všedne vedomi a za túto dobrotu tež žakoni byč. Štiovacer refrén Kirluša sa za to dere hodži. O Božo môj sa žakuju za kujždu dobrotu, za radošu, za ľubošu, za kvílku kujždičku. Přeju všetkým riane vočerstviace dovolove čas.
1: Slyšeli ste Angeliku Cyžovu z Miłočic v nadoku a zamovitosti franskeje vikarie Pančicach Kukově. A tuto je a dalše nábožné svoje namakače na našich stranách internetu a v našej app MDR Serbia.
3: V nadmorském klubě v letňou noc Převěvné dress code Spontan lac Gładkie ruchy ciała się skrzą w selekcji mają tłok.

0: Polícia z G.
1: V Zohelcu sú neznačí konc týdženia dohromady cí pokavy pokradnili, kýž stejachu ve viace svojbnom domie. Škoda vúčinia 700 euro. Při tankonina a 4 pola svojne bošče bych u Badoši popuču v Uklumpachu konc týdženia z odstajeného nakladného auta 400 litru diesela, škoda tam 800 euro. Nedžulu dopovňa tobie a 4 pola svojne bošče kompletne zašlahana, tam je še 8-40-letne, kýž bez autom a duolovým připovešakom na smier Zohelc popuču strotnický problém. Helikopter doliči muža potom do korunie. A vostaneme hišče na A4. Nedžele su zastojnice spiešnosť kontrolovali mes Budešinom a Svoni Boršču. Od 50 smerenich auto by kujde 10 jezdžidlo pre spiešno popuču. Rekord Volvo, ki smaleše ze 168 km/h do radara, džeš je než 100 dovolene. Pokuta 600 euro, dvoje dybka ve Flensburgu a 2 mesaca s busom abo kolesom jezdžič.

0: Jasem Ludk Tito, eksperta za borakausva a prysle. Ludkaj mato, juro, kic bujtaj. Hej ho, dobre ranie, Ludkaj.
1: Dobre spodobanie, Kito.
0: Dženca, mam vulkotnu vunamakanku za vas.
1: Pokaž mi, prošu, što ma za kribetom skovane.
0: Vokomik. Tu je za vas. Nova rolka.
2: He? Rolka? Za čisto? Chceme popranški pecnitko? No haj, ja přeco rade čisto likam.
0: Mato, tola nic tajka rolka. To je masážová rola. Ona masíruje tvoje nohy, ruce a zadk a moje dla tež kribet. Ty so rejne po rolce vališ. A přitom vjazace vokniny, kotrež tvoje myšky vopdavaja masíruješ.
1: Vjazace vokniny? Što? To šte svišal nesem nikakje nitki, kiž moje myšky vopdavaja?
0: Jušak, te moža zalepić, a potom če drude šo tak boli a čenje. Ne znaješ ty to?
1: Nie wiem. A ty so kajš poprancuje čisto po tvoje rulce valam, budže to lipje?
0: Haj, poušim zdaču, hevak si to ľužo nebychu umyslili. Ale jeli nohce ta ničo o tom vidžeč, potom sam nešto za moju pohyblivost činju.
2: Oha, ja chcu si to najprv raz vobladač.
0: Tere, ke sporty svuša hučba, trochu rytmusa. A netko, sednu co na rulku a masíruju svoj zad. A jen dvaj, a zade, a predku, a
1: Geht buj, zoslači pod zadkom prečne kuli.
2: To pak žodne upada. Trochu každýž zvieria da cirkusu na takých rulkách balansuja.
0: Nesme tola v cirkusu, ľudžo. Au, au. O, to je kytro tvrda náležnosť. Znano, to by trochu viac tam, a sem, a tam, a sem kulec. Plumsa. Na rejne, netko sem so na zadk sednu. A kribet me boli.
2: To pomá jenož dále činič. Rejne po kribetče masíruvač. Ja tak do pizza peku, když ty by takhle přiladuju myslu stajne na čisto. Vodaj prošu.
0: Aha.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Vopsam knjenje budeska okresna semika za vukovanje porodove stacije v Kamencu je pfačive. To je Sakske vyše zaraniske sudnistvo z Budišina vopodstatnivo a skoržbu v okresne radičelki odpokazavo. Mirče Menk ma nadrobnosće.
2: Kunc meje je budeski okresni semik na vúriadnym posedženju rozsudžil, zo pševostají nošarie kamenskeje korunie sviatého Jana 500 000 € zo by s tým porodovú stáciu a gynekologiu korunie hač do konca leta žeržal. Přečivo tomu by okresná radičelka skoržila, kotraž nemieše krotkodobné zvolanie vúriadného posedženia za pravnice prave. Jako je drežďanské zaradnické súdnictvo jeje kvatnú skoržbu odpokazalo, je pohož k vyššej instanci Budyšinie zapodala. Sakske vyššie zaradnické súdnictvo je netko rozsudžilo, zo je drežďanské súdnictvo prave jednalo, jako je kvatnú skoržbu přečivo rozsudej semika odpokazalo.
1: Z hučným vukodžovaniom na sliedach Hanky Šiacec odmieje sa 17. vúžické hučné liečo tiež v Horkách. Miestrujem raje na zaradovaniu 8. augusta Karolina Ejkec na termínie pred Domským, v ktorom še Hanka Šiacec niede bydliva. Od 20. júlia hač do 16. augusta odmieje sa pod svojej horní vúžice 12. koncertu a zaradovaniu. Miestrujem sú to koncerty v Serbskym domie, v Zaurijovom parku v Malom Vielkovie a v domie Tisacato v Stroži. Na polach nedaleko Niskeje od čerovša horňovúžiský Levančík žnia. Za to vúžíva traktor z osibitej Levančíkovej sečavu. Z nej kčenia rostline votrezaja a nekotre dny suša. Džil kčeniu předživaja do eterického volia, zbytk dospunie vúsuša. Cirkonie plavuja pola Niskeje na 2,5 hektara 4 šelake družine Levančíka. Jenož na spočatku sezóny dobia tam rostlinu trošku krypič, hevak vúnže celé dere ze suchotu. Miesta Kamenc dostanie nového navodu tvarského zárada. Kaž mieščanský zárad na naprašovanie srbského rozhlasa zdieli, prevozme túto pozíciu od septembra René Bietno. Miestno je so znova v obsadič dobiavo, dokiaľ je dotajný navoda tvarského zárada Michael Preuss od decembra vyšší mieščanosta Kamenca. Preuss pak ostane nadal za druhý decenát Lessingovo miesta zamujte, ke kotrému slušia zárady za mieščanský marketing, za tvar a za svojbe a sociálne náležnosti. Druhý raz je mústvo Serbská raketa vokuo Metoda Hose a Majky G-Sockets dobylo stáciu Zadkula Beach volejbulovej túre. Mústvo přesadží sa čera přečivo celke s mienom Petrokľúč. 5. turnier letzter bier bei Wotrowe pri Sportnischu. Dann mehr hohe Konstitutina Sögen als dem Schoss Pschiotwane. Burger, Steaky, Agobaski, Bechu, Powusowanju, Satkule, komplette Wubschedate. Pschischwa bier nierte Zista Luci. Pschichana Stacia Beachtour je ve Radworju, dann mehr potom Hesso, Wasch, Nairenci, Quobuk. A to wane Bechu, nasche Powusche, Gisch, Namakatsche, Tisch, na nasche Internet-Tuestronie, aber nasche Damodni App, MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Živé slebro pokáza miestom žiadnače stopňu, čaja mročle na nebiu, tupak so rune slunco trošku spýta predrič, ale dženca slunco jac tak husto nevúľadame. S blakami sú tiež nevetra dženca možné poponu, tiež podešťovač sa má pri cunnym viciku zalize živé slebro dženca na 25 stopňu.
3: Žane Vopkane pokyvil, netko ci po napođevečech tuž, přijedče dere do džensnišeho vutrnišo ranja.
0: Serbski rozvoz.

0: Mario Hess ist Kotschebusser, weil Honnesatz geben Rosso, Schist, Schnüdom, Südom, Bonapo, Dschöwetschiche. Hei, Stuch Butschuje, Dun Moje, Nishto Dorjewitsch, Mnose Moja, Dam Stuchki, Spiwatsch, Dukwiluschak, Dre Sorosme, Woprauje, Husto, Woko, Do, La Pletu, Dishpola Nasio, Gensarano, Adisch Zeisch, Dish Jenisch, Schipnote wiedet docker sinapschik wat zusot dakle wulitschis nana, potom desch du jenu abu damnu anekdotus wischitsch. Nikotzischak desch wotki unju apraja ach dool, du wost dann uzuli jednere dummer, schakul tam desch rene. Alle desch zdoola dummer, musisch stawiznitschki poedatsch. Dajke je Lydia Maciu a swyszała, jako je so was, zatem praszała.
1: Musimo dolgo činili v naši zahodci, a smo tam naš ključik zubili. Večo, predat smo ponceli doma, če to bi jara pože večo, cija 20 hodin. A pon smo mu pitali v koždem zaku, v koždem kučiku, po zimi vazili. A nismo tom ključik, nakaj smo ponio moj muž so sino, a bo cele čelih, a si musim, da budemo im džen zajov spač, da to tak jo.
2: Šako bez autovo kluča vostaneš jednorove duoluje zahod s sejom. Ale kajš husto tak je, když so vodpinaš, dači rozum tola dobru mysličku poščele, a tak by naposled ktež v tem pače. Spode kobuka v garderobe je kluč drimo.
1: A tak smo boli še jara veselo. Zajo so tu kluček zasem namakal, dokaž ja nesem vidžela, hač ja ten drugi kluček doma niče mam. So bohmo pon tam ste zahodke niče zaspreči šli.
2: Nic autom, ale s čaom je so modenan ze synom na letanišče do Berlina podal, so by tam ze svojbu do Egyptuskie lečal. Tak by plan.
3: A potom je nam nadpanuo, so náš pas jenož jedne leto tvači. A potom sme dobili na samsnem dňu s autom od Berlina zase do Budešina ječ. Jole jen vupokas vopstarač, jen fotočin, jen vupokas dostarač a zase ročo ječ šo na jenom dňu.
2: Tole je so imaj zešľahčivo. Nitko však 6 let páči, šo je náč vúpokaz abo pučovanský vúpokaz. Džiči kúždy je starobe jún trebajo. Za jezby v Európskej unii dosá vúpokaz, zvonka EU je trebne pučovanský vúpokaz. Nekak 2-4 týdženie traje. A potom môže so dôl započeť. A dokaj, nitko lica.
3: Licak daloko, licak napináce.
4: Když jsme v Torunie, jsme si Torun obladali, můžu já jara doporučit a potom ještě kašubské švíce.
1: Vokuroška doma, nejvíc.
5: No, my pojďme na zemi do dola a to na Bodanský jezero, dokud oni prajavé na zemi, ještě při Bodanským jezeru došť rejné čopo bude.
2: Čopote a svunčka šako so šíce v dolu nadžijame a přijušem so drudelije. Kaj z kanu a když su to potom posta litru a ležiš v kempingu v vožu blízko riky, kotra so přeco bole z vodu pelni, potom může či jinak byč.
6: Slyšachme také klok, klok, klok a my nevědžachme, što to je. A potom boži šo nam svitaše, so bichu do te vulge kamenje, kotrž v rice ležachu, so kuleli přes tutu vodu v noce. A ja nebudu dženi zabič, kak je to klinčavo tute klok, klok, klok.
2: Či jedni dopomnja so tuž na zvuki, druze na vosibitu vojn, abo svod jedže v duolu. Fakt je, dopomnenki moža duolu efekt podlešič, ale tež vo duolu pojedač. Poma vočerstvenje podlešič.
0: A hižo vo kuriozitach rečeč je tajke vodpinane ľudia mačiu a je so vo tajkých a hinajších stavizničkách dolu naprašovala a mače tež vyhyšče snač nekajku dopomnenku abo jenu rianu anekdotu potom napisajče nám a potom přidajče tež ešte foto s informáciami, že je dol byl a štú abo što je na obrazu vidieť a viezo môžete nám tež celé aktuálne foto z vašeho necišo do la posvač. My to potom všetko romadže zestajeme do obrazovej galerie a pan môže si to tež kojde druhý vúbladač. A nezabudžte tam ešte připísať, že ešte v dolu a što je tam na tým foče vidieť abo tež štú. 8 hodin je na štop si vútromne čak za vašu podpiru, vaše sobodživo, vašu pomoc. Dolly Julie, Valborga, Vaučic, srpským rozhlasu tu z města.

Soma Görnos Herski Knigwäschig Czaris Dolnos Herski Literaturu Zinnisch, Top Jamma Usgönisch, August Lapstich Svörjets Jobsch Prietk 100 Lied Semrio A Vonjam Bujamme Pelasch. Česká literatura. Ta bůže na steke zabíráš, ale ve formě muziky, multi-umělc Jaroslav Rudiš je jeho mír, ven je uznamný česko-nímský autor, je znáte za jeho lůbost za pivo, ale se vě také za jeho krádu zapšímujúce texte, ako přesigají granice, představujeme jeho muzikový projekt Winterberg. Čoho športa máme ve programě, se vě, my převožujeme ten týždeň aktuálne světové mistrovstvo ve balokopaniu, až vy dostaňu šote informácie se vě teke ve dolnosiarské rice a žinca teke z jadného zájemného informáciu z Ameriky. Kenč ma píčičku z náš teke z námi s herbami ceniš. Do toho sme ho v Rošobuzu, rovno běže ho kompaktný kurs serštiny, aktuálnosť či vedkurze a vecvorašného jacora. Svišiš schon nicht reden als Stoppeller.

česká dojovská muzika a nento jsme ve českej. Český spisovatel Jaroslav Rudiš žil přes granice Rico národnost, čo historické je geografie a jo příšom lůžám kradu blízký. Pentě mají zivu jo cesto velice zmíny ve 20. a 21. stolišu a stvěry svěry za reflexiu zachadnosti. To groní ta džury mězenarodního městového mita evropského města Zgorjec, to mito je Rudiš před chylu dostal. Znáte je Rudiš také ve Serbách, jako texty jsou na javišťo spárali v Nimsko-Serském živadle Budišeně a v decembri letosa bužoven zase tam bužo lazovaš ze svojich knihů Vody Toten sprechen. Rudiš je multitalent, píšo také muziku, v jeho aktuálně muzikaliské formácii Winterberg je veliká téma ta bitva pla Hradec Králově, König Grec, ta je byla na voz přijet 166 let a je byla rozsudná za to dalšné uvíše Nimské. Tu bitvu rozkšasnu jo tak kroněné König Greca Marš, žínce namakajo šen cestrové playlist z Pšavého boka, my slucháme raz krotko nuč. Jo, a to je rádna přešilnost, škute muzice ved Rudiša, ako budu mě net slyšaš, Rudiš se vinuje tej bitvě pod motom Too Much Blood, Too Much War, převěle kšvě, převěle vejne a ven se pešikuje s tím na jeho svojské knikve Winterbergs letzte Reise. Ves reži tam stoj Wenzel Winterberg, živěša se let starý muž, který se udajo na drogovanie pes režnej Európie se svojím Oplevarjom a Winterberg ten muž, ten šerpí tak hroňone na historických atakách přeci zase muse zagrjone pijet až vo historických jadnaniach až do kýdnenia a kak Rudiš je to obžival do muziky, to slyšíme len toho s jeho projektom Winterberg a to je ten titel Too Much Blood.

0: Wenn ihr obschewoževal a petperoval to serbske pismojstvo a medije na progu do 20. stoliša, cora pred 100 let jo zemrio ve vericach knigve šiščari August Lapštih. Co je upav a kak jo to se ustatkovalo na dolnoserbsku literaturu a publicistiku, o tom cu ja nendopijetaš so svojo kolegoku, znajaku serbske literature, to jo Štefani Krautzholz, vitaj.
1: Vitaj.
0: Ja, Lapštih pocha da ist wirklich z Džar, tak dele ja wiem, ja ukno a pöstšej živo veverecach. Žinca jo to Sakska, kak blízko jo, wenn pak nam Dolnoserbam?
1: Žinca jo to Sakska, daljoko pšec, tak donjone a teke tenca su vejece byli daljoko pšec ve Trošebusa. Ale ten raz jo to mistaško bylo ve samskim zvyskujem teritorium je tak donjone. Vejece a Slepjanske strony byla vyda, ka su byli žil pšuskeje genie Lužice. Also Dolna Lužica a vejece su byli ve pšuske. Lapštih jo byl taki selski procuva, ak se gdoni. Jo byl pismovjetnik pla selskego, burskego tuarisva v vejecach a jo dali vjad selski kniglišiš Tekewe Dolnoserbske Rece. Cesto jo to se stalo ve nadavku Mašice Serbskeje. A nakencu jo Lapštih teke přistupil tomu tovaristvoju. To je byl nejlepši zaklad, aby stveli sešim jaze s tronami a tovaristvami Lužice. Ževišnastčostu a pišnastčo jo přestaje ze šiščenim casnika dla neraženego zaplašenja a skoro jo Bogumi Švelapen doveril šiš casnika s molerojc šiščeni v budešenje.
0: Švela jo tekte bo ten udavatok casnika?
1: Na, ven jo case, ve casu prednije vejne byl zagronite redaktor jo a teke udava togo ten casnego dolnoserbskego casnika.
0: Kaki vesnam jo tekte mio popšaum ten bramborski serbski casnik za nas dolnoserbo?
1: Jo, dus gledame na Lidsbo abonentu jo vesnam bemale. Also nikak 300 naš pöl veci luži jo jen bralo. Veto jo ta serbska publikacija ušnos šibö špenc v ocema. Však jo ten dolnoserbski casnik byl uslik mercojskije revolucije ve Nímske, vysem nás čostu, vysem as zežaša. By toho casa su napríklad Celba a Žiži mili veci pšau v Pšuskej a to snaž nio se tej ušnosti přes se casa se tak zespedobalo a přes to su Serbe im tak krydnuli svej organ, svejski casnik, lec runoš ten cas jo ešte byla cenzura a šukno, ale přes ten casnik jo knižastvo mi wiste vliu a jo kšilo im celske bude na vidstavk žažaš ved socialdemokratu a tak. Ja, tak ako žinca, kaž gledame na Lidsbo abonentu, to jo teoria, ja mi nevime veli ľuži jo jen lerzovalo. Tak ako žinca, jo sem logira žilila Pölojca s jadn exemplar, to vem v žinca, to su tenca skjažili, jadn jo bral casnik a zbytte se jo teke nuč gledal nico, poglednul do casnika, pe nakencu jo celé nemožne, absolutne nemožne, kdo niš veli ľuži jo jen kvizši bral, abo si bi ogledal. Teka ako selska lektura jo by vážne ten casnik, dokoláž viele vecu nejo bylo ľužam přístupne. Mašica selska jo se starala a druge. A casnik teke nejo by v tom casne žedne ta jadnučka dolnoserbska publikácia ten vysadnik, také evangelické lopino, jo byl dalčná.
0: Mm-hmm. Ten casnik, ten bramborský serbský casnik, ten je měl ve casu Lapštih a Šiškosti, přemává ve teberáriu, a také, ak nejsou zapašili svoj abonement. Cokudle je to bylo tak Šiško tekte?
1: Jo, málo personála jsou měli plá vytlícenia a teke ve redakcii. Casnik, co mi raz kronič, nejo všetci byl interesantný ten cas. Co jo se čojlo ve svěše, to jo se lepto namakalo ve casniku z většího rozpšové farajú v priatkovaniu. Tam sú druhé nímske publikácie, kde ním raz Kotbusa Anzeige, mili veľa veci ze sveta. Za to sú pak v casniku byli zase bogaté a nonsenúči, což nastúpa rolníkarstvo, abo gaž sú pýtali služabnicu vedomocnosti a tak dále. Jo. Ale veto tenca, jeden redaktor jo byl, vote penize, lebta jo se nech staral, že ten marketing jo byl, až je nech jo vábi za njen. A to roznosovanie jo bylo také problematické. Also až ven jo všetci přišel do domu, čo šluči su skazali. Jo. Also to šukno jo se akle zmenilo, krádu zmenilo ve casu Mine Vítkojc a to jo bylo pitej venje p, že veš nás šostu jaden a dva zašča. Ale pin casnik nejo se veci šišča ve vejecach, ale ve budešenje.
0: Tyga se sam druga bova casnikarka, vidíš ty snaž nekake paralele k žincajšnemu serskému casnikoju?
1: Nee, eigentlich nicht wie Jim. Also wirklich, Jutze, wir togo, als Luge, Saraji, ist die Jele, Tensasnik, als das Same Theme so, ist die Saluji, interessanten Akostavisene, Pichko, Kacke, Perry, Büller, ja, to, ist die Jinsa, ist Büller, alle Jinsa, ja, Tensasnik, Hünaksche Format, ma Witze, Redaktoro, ja, Widmen, ja, ma Pischne, Bildki, Tosselujam, ist Büller, Pschistup, Joljaschki, also Kusche, Mischo, je Namekasch, Veljoge, aber wir Internet, Jolitz, Aschnur, zu abonnieren, a Ako Printu, Udasche, ja, Tensasnik, nasch, stabilnischer Ako, druge nimske zasniki na svejom nivoje, also so zasnik njama tak vele, ako lauze caruncho keterešien kupuju, ale veto jo stabilne. Jo, a tencas v starih casah, ljuže su mili malo casa za selski zasnik, dokule su vjele želeli, živin jo bilo šiško, a veni nisu pšeci mogali teke selske ljazu vaš, to snašinca njo vele, vele lepi, ja, also ale žinca ljuže gledaju ljubi do televizora, abo grekotaju im za svejimi hendijami, ale trend ku Handyam, a sozialnym medium, zasi tujo selski medium, dokula štike my, zasnik, abo rostvos, mis mit tam teke zastupovane.
0: Jo, Stefanie Mežik, za te informacije, pred 100 let jo zemrejo knjigvešiščari a publicist August Lapštech ve Vericach.

Po ludovém zpívaniu býva ta róža cervina jo a na srýštok líša rozkvítva jo. Tak víš, róža velkým spodobná má soču, ta jo na ňu podobná. A vobi tak jadna krídny stý, ve vjazem je pak se nieruna štý. Ta jadna jo múdra, dostojná, ta druga pak laškego myslinja. Raz pora se rídne do rídneškoj cven. Na najgrúti modi na lišojský žin. Ta starša pak tomu zadora, gaž sočuve komoce u zamka. Ta moda je na to naščoka. Skazala som jo go skazala ja, a tyže si jano zavisna, ty blieda róža štapata. Och, nebuš tak na mňo sočicka. To negluki padňoš, ne múdra. Jo, najgrúze smodiju chudiju. Jan ženiš se bužo, tu bogatu. Tak vlaku se ľubosči posviše, tak ako to pero na ty vože. A s týščami voni se rozidu, a s výčami voni se rostujú.

0: Mina Witkoitz, Leše. Redna zašmu vuskoce, cibjo rednek zavase.
1: Stavaj, lube, soboži, přespola a přezvuki. Vimši gojku zelenu, zapiskami, zagoru, zajčne svinsko zabvišči, tam na carne jagodki. Gledaj, mjasec kvohada, vono sita podzajča. Stavaj, pošto carnicu, a do žoutych kokošku.
0: To by dejo drevjajnc byš, gabkšiv s tobu sobuhyš. Raz som tak se voptoriu, mucne som tam přijachliu, kšivy som se nazbirau, pon som hyšči přigledau, kak ty, moja požetna, netse šikno předała.
1: Redne, daj se napšosiš, njocaš li mi voptužiš, z togo přidu chorostče, cvovek ma to pfašenje. Na drogu som vupjakva šklicko brunek tvaroga. Kuska vodnjok njekrednjoš, kaž mi sobo ne požoš.
0: Noga potom mojok dla se pak zasmje krednuva, ale to mi přisegaš, až mi žins nic ne předaš. Pjac mi modre mazajnski, var mi z mlokom kokoški.

Tako mogu dorost čo ne sersko rec sebe přisvojiš. To pomaga, a ktere potrebe majú uknince, bo to žo plajadne je živanický v tý projekta z roka a tabuža žinca v ramiku kompaktnego kurza v toko sersko rece v serskom muzeu vedpodnia ziga pešich žinca a jaden report v toko spešo šo vidšie plana sve programie. Poň stoj ho na mojom miestne Anja Kochec-Švarcová, ja som Gregor Klim. Ja žiť som vám riednu, dešťovatú vautoru až na přijdu co raz. Bože mňa. Thank you.

soma görnos herski knigveschichtschari stolnos herski literaturu zönisch, top jammer usgönisch, August Lapstich svör jetz jobsch prietk hundert let semrio a vonjam bujam pelasch. Česká literatura. Ta bůže na stěke zabíráš, ale ve formě muziky, multi-instrumentalist, aber multi-umělec Jaroslav Rudiš, jeho mě, veně uznamný česko-nímský autor, je znáte za jeho lubost za pivo, ale se vě teke za jeho krádu zapšimujúce texte, ako přesigají granice, představujeme jeho muzikový projekt Winterberg. Ja, čo športa máme v programe, se vie, my prevožujeme ten týždeň aktuálne svetové mestrovstvo v balokopaniu, až v dostojne šote informácie se vie teke v dolnosiarskej rece a žinca teke zes jadneho zájemného informáciu zes Ameriky. Kenč ma píčičku z náš teke z nami s herbami ceniš. Do toho sme ho v Rošobuzu, rovno bieže ho kompaktný kurs serštine, aktuálnosť či vedkurze a vedcvorešného jacora. Svišiš schon nicht reden als Stoppeller.

0: Kursiste kompaktnego kursa sejže juža pil nie zase za šulský obavku. Ved toga kursa ve hoše buzu môže šo vyšikne profitirova šak mnio ja na ucpa na planie. Ved tom kompaktnem kursu ale kúšte vedbodne, abo jace obšose šula za dolnes hersku rec teke na šake akcie a cora viacova boa teke taka akcia VCP da vám Stefanie Krautzwitz.
1: Zora Biazzo jose to schundet luži zmakalo na sesku riu na starych wikach hoschbusu. Pedla su byli kuziste a teke przyjaciele riu weinskiego doma lużica. Ako gistši su teke przyszli getze z Polskie z bliskiego miesta Ilowa. Nesu jano riuvali seskje, ale teke spivali. Egen budu to vici getoaš, Biazzo vet zega vesemich zmakaju se kuziste nadvelje selskie cerkvie v miestče, pritk mlodunje. Tam bužo z vami spívaš Marek Slodička, akordionist a entuziastický spíval. Ven vás šuknuch, přepšosujo.
2: Víče, zrodu, zeger vysemých, viacor, na kloštarském námieste, to kroni mias Modoniu a Serskiu cerkviu, se šikne zmakame a bužeme spívaš serské a no, druge slovianské spívy. Kuždy, ak ma lušt spívaš, daš přížo, nikt nemusí znaš melódie abo texty, my zmijeme také bímer a płachtu a texty pokażemy tak. No jo, s takým příšo šikne, bužo viasele.
0: No, nen víš to bescheid. Sišojc Pieč a Bjana, dvas teke, přepšo si jo tej sobu spívaš, to je dujarský klasikahu se s českým ansamblom Sohajka a ved české muziky a literatúry. Bužo me ište veci ulicováš, net k tomu věci.

česká dojazdská muzika a nento jsme ve české. Český spisovatel Jaroslav Rudiš žil přes granice řeco národnost, čo historické je geografie a je obšíšom lůžám kradu blízký. Ten tematizíru je cesto velice zmíny ve 20. a 21. stoličů a stvěry svěry za reflexiu zachadnosti. To groní ta džury mězenarodního městového mita evropského města Zgorjec, damit er Rudiš před chylu dostal. Znáte er Rudiš teke ve Serbach, jako texte jsou na javišťo sporali v Nimsko-Serbském živadle v Budišeně a v decembri a leto se bužo ven zase tam, bužo lazovaš ze svojich knihov Vodi Toten sprechen. Rudiš je multitalent, píšo teke muziku, v jeho aktuálně muzikaliskej formácii Winterberg je veliká téma ta bitva pla Hradec Králově, König Grec, ta je bova na voz prijet 106 žaset let, a ja bova rozsudná za to dajšno uvíše nemské. To bitvu rozkšasnú jo tak roňone König Greca Marš, žínca namaká jo šen cestrové playlist ze Spšavego Boka, my slucháme raz krotko nuč. Jo, a to je rádna přešilnost, kutej muzice ved Rudiša, ako bužo mi net slyšaš, Rudiš se vinuje tej bitvě pod motom Too Much Blood, Too Much War, převěle kšvě, převěle vojny, a ven se pešikuje s tím na jego svojské knikve Winterbergs letzte Reise. Ves reži tam stoj Wenzel Winterberg, živěša se let starý muž, kterýž se utajo na drogovanie pesrežnej Európie se svojím oplivarjom a Winterberg ten muž, ten šerpí tak roňone na historických atakách přeci zase musí zagrjone pejedaš v historických jadnaniach až do kýdnenia a kak Rudiš je to obžival do muziky, to slyšíme len toho s jeho projektom Winterberg a to je ten titel Too Much Blood.

0: Wenn ihr przewożował a petpierował to serbskie pismoistwo a medie na progu do 20. stolicza, cora pred 100 lat jo zemrio we Vericach knigwe šiščari August Lapštych. Co je upał a kak jo to se ustatkovalo na dolnoserbsku literaturu a publicistiku, o tom cuja nendopijetaš se svojou kolegoku, znajaku serbskej literature, to jo Stefani Krautzeutz, vitaj.
1: Vitaj.
0: Ja, Lapštych pocha da ist wirklich z Džar, tak wele ja wiem. Ja ukno a pöstče živo v Vericach. Žinca jo to Sakska, kak blízko jo, wenn pak nam Dolnoserbam?
1: Žinca jo to Sakska, daljoko pšetz, tak donjone, a teke tenca su vejece byli daljoko pšetz v Trošebusa. Ale ten raz jo to mistaško bylo v samskim zvyskujem teritorium je, tak donjone, Vericze a Slepjanske strony byla vyda, ka su byli žil pšuskije gynie Lužice, azo Dolna Lužica a Vejece su byli v Pšuske. Lapštych jo byl taki seski procuwa, ak se gdoni, jo byl pismovjetnik pla seskigo, burskigo tuarisva v Vejecach, a jo dali vjad seski knigliščiš, teke ve dolnoserbske rice. Cesto jo to se stalo ve nadavku Mašice serbskeje, a nakencu jo Lapštych teke přistupil tomu tuaristvoju. To je byl nejlepši zaklad, aby stveli seši mjaze s tronami a tuaristvami Lužice. Ževišnaščostu a pišnaščo jo přestal ze šiščanim casnika dla neraženego zaplašenja a skoro jo Bogumi Švilepen doveril šišč casnika smolerojc šiščani v budešenje.
0: Švile jo tekte bo ten udavatok casnika?
1: Na, ven jo case, v casu prednije vene byl zagronite redaktor jo a teke udava togo ten casnego dolnoserbskego casnika.
0: Kaki veznam jo tekte mio popšaom ten bramborski serbski casnik za nas dolnoserbo?
1: Jo, dež gledame na licbo abonentu, jo veznam by male. Also nikak 400 naš pöl veci luži jo jen bralo. Veto jo ta serbska publikacija ušnos šibel špenc v ocema. Však je ten dolnoserbski casnik byl uslik mercojskije revolucije v Nímske, vysem nás čostu, vysem a sežaša. V toho casa su napríklad seba a Žiži mili veci pšavu v Pšuskej a to snaž nio se tej ušnosti přes casa se tak zespedobalo a přes to su sebe im tak krydnuli svoj organ, svojský casnik, lec runoš ten cas je ešte byla cenzura a šukno, ale přes ten casnik jo knižarstvo mi wiste vliu, a jo kšilo im celske bude, na vidstav kšaržaš v socialdemokratu a tak. Ja, tak ako žinca, kaž gledame na licbo abonentu, to jo teorija, ja me nevime, veli ljudi jo jen lazovalo. Tak ako žinca, jo sem logi razžilila Poloica si jeden exemplar, to vem v džinca, to su tenca skjaželi, jeden jo bral casnik a zbytte si jo teke nuč gledal nico, poglednul do casnika, pe na kincu jo celé nemožne, absolutne nemožne, kdo niš veli luži jo jen kvizši bral, abo si bi ogledal. Teka ako selska lektura jo by važne ten casnik, dokulaš vele vecu nejo bylo lužam přistupne. Mašica selska jo se starala a duge. A casnik teke nejo by v tom casne žednje ta jadnučka dolnoserbska publikacija ten vysadnik, také evangelické lopino, jo by dalčna.
0: Ten casnik, ten bramborský serbský casnik, ten je měl v casu Lapštych a Šiškosti, přemával v Tebarario a také a knězu zapašili svůj abonement. Co kdo je to bylo tak Šiško tekte?
1: Jo, málo personála jsou měli plá vytlícenia a také v redakcii. Casnik, co mi raz kronič, nejo všetci byl interesantný ten cas. Co jo se čojlo ve svěše, to jo se lepto namakalo v casniku z většího rozpšavu farajú v priatkovaniu. Tam sú druhé nímske publikácie, kde ním raz Kotbusa Anzeiger, mili veľa veci ze sveta. Za to sú pak v casniku byli case bogaté a nonsenúči, což nastúpa rolnikárstvo, abo gaž sú pýtali služabnicu vedomocnosti a tak dále. Jo. Ale veto tenca, jeden redaktor jo byl, vo te peníze, lepta jo se necht staral, že ten marketing jo byl, až jeden necht jo vábí za něn. A to roznosovanie jo bylo také problematické. Also až ven jo všetci přišel do domu, čo šluči su skázali. Jo. Also to všetko jo se akle zmenilo, krádu zmenilo ve casu Mine Vítkojc. A to jo bylo pitý venje p, že veš nás šostu jeden a dva zašča. Ale pin casnik nejo se veci šišča ve Vejecach, ale ve Budešinje.
0: Tyga se sam druga bylo casnik karka. Vidíš, že snáš nekaké paralele k žincejšnemu serbskému casnikoju?
1: Nee, eigentlich nicht wie Jim. Also wirklich, Jutze, wie Togo, als Luge, Saraji, ist die Jele, Tenzasnik, als das Same Thema so, ist die Saluge interessant, nach Kostavisen, Pitschko, Kacke, Pöri, Bülo, ja, to, ich schieße, Jinsa, es Bülo, aber alle Jinsa, ja, Zasnik, Hünaksche, Format, mal Witze, Redaktoru, ja, Widmen, ja, mal Pischne, Bildki, Tos, Luge, es Bülo, aber Pschistup, Joljaschki. Also, Kusche, Mischo, je Namekasch, Willioge, aber wie Internet, Jolitz, Aschnör zu abonnieren, Ako Printu, Udasche, ja, Zasnik, Snasch, stabilnischer Ako, Druge Niemske Zasniki, na Sveom Niveau, ja, also so Zasnik, Niamatak, Wähle, Akolause, Zaruncho, Kitterischien, Kupuju, alle Wetter, ja, stabilne. Jo, Atenzas, Vestarich Zasach, Luge Sumili, Malo Zasa, Zaselski, Zasnik, Dokulasch, Suviele, Jelali, Jivin, Jöbelo, Schischko, Aveni, Nesubschetzi, Mögaliteke, Selski, ja, sowas, to, Sanschinzan, ja, Welle, Welle Lepi, ja, also alle Jinsa, Luge Gleder, Julubi, dort, Televisora, aber Rekota, ju eben zu Svemi, Handyami, alle Trend, ku Handyam, also sozialen Medien, sassi Tyoselski Medien, dokula Stecke mü, sassnik, aber Rostwurst, müs mit am Tecke, sass du bewanne.
0: Ja, Stefanie Magik, satte Informatie, prät 100 Liter Semrio Kniegeschichtschari a Publizist August Labstich, Weveritzach.

0: Mina Witzgolz, Lische. Redner zašmu vuskoce, cibio rednek zawase.
1: Stavaj, lube, soboži, přespola a přezvuki. Vimši golku zelenu, zapiskami, zagoru, zajčne svinsko zabvišči, tam na carne jagodki. Gledaj, mjasec kvohada, vono sita podzajča. Stavaj, pošto carnicu, a do žoutych kokošku.
2: To by dejo drevjajnc byš, gabkšiv s tobu sobuhyš. Raz som tak se vobtoriu, mucne som tam přijachliu, kšive som se nazbirau, pon som hyšči přigledau, kak ty, moja požetna, netce šikno předała.
1: Redne, daj se napšosiš, njocaš li mi vobtužiš, z togo přidu chorostče, cvovek ma to pfašenje. Na drogu som vupjakva šklicko brunek tvaroga. Kuska vodňok nekrydňoš, kaž mi sobo nepožoš.
2: Noga potom mojok dla se pak zasmie krydnuva, ale to mi přisegaš, až mi žins nic nepředaš. Pjac mi modre mazajnski, var mi z mlokom kokoški.